Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Cell News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
0: Dance Radio. Dance Radio.
2: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Pixel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina na prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání 29.7.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Hawaii Twister a Hawaii Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servíruje. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
0: Dance Radio.

0: slevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland. Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: Jimmy Rockway, Cosmic Girl, Féteru Dance Rádia, 2 minuty po 13. hodince. Odstartovali jsme pomalu odpolední vysílání, tady sobotní part break. Jsem Terka, měla jsem 2 týdny dovolenou. Těšila jsem se na vás, doufám, že vy taky. Chodili mi na Instagram zprávy, kdy už budu zpátky, tak jsem zpět a se mnou taky nová muzika. Třeba novej Oliver Heldens Kreider a výborný kousek už za moment. Celou hodinku nám odstartujou třeba Drum Sound, Bassline Smith a Pure Fire. Mám toho v rukávu mnohem víc, tak držte vlnu, jsme Dance Radio na 89,9 FM, startuje Party Break. Je 13.02.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dennis Shepard, George Ma, Eric Lumière a In Your Hands v éteru Dance Rádia 16 minut po 13. hodince na vlně Dance Rádia. Tak necháme to krásně rozpívat, bylo to úžasně, mám po husí kůži. No a husí kůži budu mít i dál, protože já jsem si představila, na Ibize se bude chystat něco 12. srpna, bude to speciální akce. Co to bude, tak to vám prozradím už za momentík. Taky dneska mrkneme, co novýho nám oznámil Erik Pritz, taky bude, proběhne party service, nebude chybět, abyste věděli, kam vyrazit. Mám pro vás taky nový kousky, třeba za chvilku nový Oliver Helden společně s Kryderem a bude toho ještě mnohem víc. Tak rozhodně držte vlnu, já jsem připravená. Volome dávám pořádně doprava, abych si to vychutnala, užila. Doufám, že vy mě v tom nenecháte, že si to taky užíváte, že si zpíváte, tančíte, máte zavřený oči, cokoliv. Klidně se pochlupte, kdy nás aktuálně posloucháte, klidně nás označte, všude jsme jako DanceRadio.cz. Já mrknu na Instagram a jsem holka zvědavá, takže mě zajímá, kde s váma trávím dnešní odpolko. Teď už muzika. Armin van Buuren, slíbený Oliver Heldens anebo Disco Boys. Za moment na Dance Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s up

Dapsa Playground, Féteru Dance Rádia, 2 minuty po půl druhý na 89,9 FM. Pokud plánujete příští víkend výlet někam, ať už za hudbou nebo úžasnou přírodou, můžete to spojit. A 12. srpna se na Ibize, hlavně v těch klubech na pláži, bude konat speciální akce. Budou tam DJové, kteří odehrajou speciální sety. Bude se jednat o to, protože oni tam budou mít úplný zatmění slunce. 12. srpna bude to přibližně mezi 20 hodin 26 minut až 20 hodin 32 minut místního času. A chystá se právě speciální akce k tomu, že si to můžete užít takhle na pláži s krásným setíkem, s hudbou, s drinkem. Prostě vychutnat si takovej ten Ibiza vibes. Takže pokud se chystáte, tak závidím. Já už mám teda podovolený, ale klidně bych tam jela, užila si to. Dejte vědět. Pokud tam budete, pošlete mi fotku a já vám posílám v tuhle chvíli muziku. Proběhnou Venby, Kygo anebo Hity a Take You Home VIP Mix. Už za moment na Dance Radio.

Za náma výborný kousek Fisher, Meryl a Yeah the Girls. Teď si už koukám do naší hitparády Dance Radio Charts. Jak jste zahlasovali, jak jste ovlivnili pořadí i co tam máme za novinky, tak kdo naladil Dance Radio, neví, tak hitparádu máme. Každý čtvrtek od 18 hodin probíhá. Vy ovlivňujete pořadí, takže vy můžete hlasovat na našich stránkách www.danceradio.cz. Je tam vždycky 20 míst, jsou tam 3 novinky. U těch míst, které jsou umístěny, kde palec nahoru není, je to 7 týdnů hitparádě. Opouští to hitparádu, my samozřejmě tleskáme, velký aplaus a jdem na to. Tak 3 novinky, výborný kousky. Hot Since, taky Medúza, anebo Robin Schulz, ty tam jsou, proto můžete hlasovat. A teď se mrkneme na první 3 místa, jo, jak jste zahlasovali. Tak na trojce je Tiesto, Don't Lose Your Head. Na dvojce Lost Frequencies, So Much Beauty a na jedničce Drowned Moon a Shelter. Tak uvidíme, jaký bude pořadí příští týden, je to na vás. Ještě jednou hlasujte na webu www.danceradio.cz. No a teď posílám muziku. Viktor Telagio, Kim Offet a Axwell, to je libovej line-up. Už za chvilku na 89 102,9 FM.

Rudimental, Rang & Bowman, Nights Like This v éteru Dance Radio. Překročili jsme 14. hodinku, tak já rovnou prozradím, co nás čeká za chviličku. Tak bude to novinka Back Riders, Mac a Break My Heart. A doufám, že úsměv na tváři vám vykouzlí taky Ned Sky společně s Andromedikem jejich Out of Body. Tenhle kousek miluju, nevím jak vy, já to dám pořádně na hlas, budu si na hlas zpívat, pořádně tancovat. Samozřejmě zkontroluji, jestli mám vypnutý mikrofon, abyste neodladili samozřejmě. Tak držte vlnou, pokročuje Part Break a s váma Terka na vlně Dance Radio. Je 14.03.

0: Purple Disco Machine, Féteru Dance Rádia a Honey Boy za náma. Teď se ale podíváme do Polska na koupaliště, možná právě teď taky jste někde na koupališti, ale tam musela zasahovat policie. Šlo o to, že jedna žena se tam vydala nejenom koupat, ale ona u toho na sobě měla dvě krajty královský. Měla je kolem sebe ovinutý a lidi se lekli, hned zavolali policii. Policie dorazila, s paní komunikovala, paní říkala, že má krajty asi půl roku, takže paní vysvětlili, že kvůli ostatním takhle nemůže úplně chodit na koupaliště, takže ji doprovodili potom domů. Takže pokud se někde opalujete, koupete, doufám, že jste v pořádku, safe, že když už tam jsou zvířátka, tak jenom takový ty bezpečný zvířátka. A teď už další muzika. V Eteru Dance Rádia, Netsky Andromedic, taky Backriders Schiller, anebo Interplanetary Criminal a Slow Burner. Už za momentík si to dáme na vlně Dance Rádia.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Is it a light?

0: Tak to byly Jimmy Jones, Cameron Cox a jejich State of Mind. Teď už se ale podíváme na Erika Prydze, který oznámil návrat, chystá podzimní turné. Bude po Velké Británii, myslím si, že ta není úplně daleko, takže pokud byste na něj chtěli vyrazit, pozorně poslouchejte. Bude to vlastně velká show, zavítá během října do 5 měst, bude v Bristolu, bude taky v Londýně, bude taky v Birminghamu, Manchesteru a taky v Milton Keynes. Vstupenky odstartovaly zatím na první dvě města, na Bristol, Manchester, další budou od 11. srpna a vy rozhodně sledujte sociální sítě, taky jejich stránky, pokud byste se chtěli zúčastnit tady tý tour. Myslím si, že bude rozhodně na co koukat. Kdo už se zažil Erika Prydze, klidně dejte vědět, kde to bylo, jestli máte fotky, videa, všechno chci vidět. Můžete mi to nazdílet na našem Instagramu dancerádio.cz nebo mi to klidně napište na můj Instagram, já jsem tam jako Tereza Rocenova. No a teď už muzika. Proběhnou Don Diablo, Toys, Tokarisko, Max Dean anebo Amelia Lenz a Feel It. Takže pořádná jízda už za moment na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: feel the rush.
1: So bender to the beat. Dance with me.

0: Amelie Lenz a Feel It, Féteru Dance Rádia 10 minutek před 15. hodinou na vlně 89.9 FM. Já už jsem pomalu nakoukla do kalendáře, mám ho přímo nad playlistem, vidím jméno Soběslav, takže já teda osobně žádnýho neznám, ani ho nemá tohle jméno moc lidí v České republice. Každopádně doufám, že aspoň jeden poslouchá. Jinak tohle jméno má v České republice 68 mužů, je to jméno slovanského původu. Průměrný věk nositelů tohoto jména je 61 let, jinak dneska je Mezinárodní den koček, takže pokud máte stejně jako já doma kočičku, tak pořádně ji podrvejte za ouškem. Taky den bowlingu, jestli se chystáte jít se zahrát, ať to jde. Mně to teda většinou moc nejde. Každopádně důležité je zúčastnit se, že jo. Máme tady taky zvířátka. Ze zvířátek slaví pejsek Bobina, z kočiček je to Howard. Jinak dneska je taky den garážových výprodejů, takže pokud jste něco pořídili, tak paráda. A jinak, jestli slavíte výročí narozeniny cokoliv, samozřejmě taky gratulujem. A už všechno oslavencům, neoslavencům, další muzika je pro všechny milovníky taneční hudby. Proběhnou Angry Beats, Chase and Status a více tam toho asi nevejde. Takže rozhodně držte vlnu. Další muzika nás čeká i po 15. hodině.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Za náma Dead Mouse, Stevie Appleton a Science. Pode mnou už pomalu slyšíte novinku. Za chvilku Felix the House Cat, Fatboy Slim a Carola. Funk Drunk. No a celou další hodinku odstartuje Otonous, Amanda Si a Goodbye. Je to moje poslední hodinka ze sobotního vysílání, takže pomalučku taky řeknu goodbye, ale to až za chviličku. Teď už muzika v Eteru Dance Rádia. Je 15.01. Dance

0: Na vlně Dance Rádia další muzika proběhl Skrillex a Leave Me Like This. Já jsem se mrkla do světa sportu, aby jsme tady měli taky nějaký sportík. A mrkli jsme na to, kdo je nejbohatší z českých sportovců. Takže první příčku obsadil David Pastrňák. Takže hokej, ten tam ukraluje. David samozřejmě je kluk šikovnej, to víme všichni. Na druhém místě fotbal Tomáš Hertl, na třetím místě hned za ním obránce Filip Hronek. Tak zajímá mě, který sport je pro vás takový, který vás naláká na to, abyste koukali, ať už na obrazovce, nebo si zašli na živý zápas, nebo live zápas, takhle jsem to chtěla říct. Tak dejte vidět, ať už je to fotbal, hokej, americký fotbal, baseball, ať je to běh, triatlon, cokoliv. Napište mi to na náš Instagram nebo Facebook. A teď už další muzika, proběhnou Rufus Du Sol, Felix the House Cat, anebo Milk and Sugar. Za moment na Dance Radio.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Hawaii Twister a Hawaii Zinger.
8: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
10: Dance Radio. Dance Radio.

Wilkinson Ultraviolet v Eteru Dance Rádia přesně v 15:30. Pokud přemýšlíte, kam večer vyrazíte, ještě nemáte úplně vybráno, možná bych pro vás měla pár tipů. Party service. Tak kdo je fanoušek, miluje setíky od našeho Chrise Sadlera, tak ten se chystá mimo Prahu, zahraje u Jezeří v Černicích. Pak tady mám další mejdán, ten se koná v pražském klubu Cross, tam to bude takovej mix, bude to takovej projekt, kdy se vlastně

0: DJka vás nalákali, nebo jaký styl vás přilákal na to vyrazit někam ven. A teď už další muzika. Proběhnou Good Boys, Midnight, Shakedown nebo Dado. K tomu taky pozvánka na ranní vysílání Dance Rádia.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radia. S Andrew.

Zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

To byla Dido, We Give You Up, Mark Knight remix, výborná věc. Úplně jsem se roztančila a šla bych rovnou někam ještě dál. Každopádně můj dnešní party break je pomaloučkou konce, ještě vás pozvu na večerní vysílání Dance Rádia. To kdybyste šli třeba na noční, byli doma nebo se chtěli připravit předtím, než vyrazíte na party, s kým se rozcvičíte, roztančíte, zahřejete, tak od 18 hodin Šimza Global Residency Radio Show, od 19 hodin Colorcast Radio Show, 20 hodin. Tam si můžete dát Rehab by Hockey Bear Punk Radio, no a kdo má rád trends, tak rozhodně nechybí ani Asot Armin van Buuren mezi 10. večerní až půlnocí. Tak já si myslím, že každý si vybere to svoje. Jinak já se na vás budu těšit zítra úderem 13. hodinky. Užijte odpoledne, večer, podvečer, dopoledne, ráno. A ode mě za chvilku ještě Šimza, Elderbrook a nebo Running into the Night. Za moment, na Dance Rádiu, tak loučím se, mějte se a páčko zítra po o.

0: Rádio Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
0: Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

0: potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7. Dance Radio.

Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Rádio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.

doporučujeme. V pondělí to nej z Drum & Bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7. Dance Radio.

is ColorCast Radio by